No a připíč, to môže si tiež Vortlečanc rajer jo blídetenesa. To však česná na sobotu, že v našem programe slyšeli prvnje blídetenesové mústvo športového tovarstva Viktoria Vortlece, kde je vokresné blídetenesové místo. V športové hali v Boršově přesadžích sa Vortlečenia hižo štvotk z 1-4 přečivo celky športového tovarstva Červené Nôslice. A no hej, za Vortlečenia nastupíchu tutun večer Roman Straube, Mikvoškec Bratraj, Křesťan a Michal, Stefan Miet, Milan Luka, a tyž Robert Lehnert a tyž vůtrymnou gratuláciu na Vortlečenju. S tým môže sa in Vortlečenju nadúvať, kež Markus Mua tu spíva.

0: Uživanja ližunosću přivosovali na posledk jednovosne tež gmena Dživin. Připrava ma letne neđe 1,5 gigawatu hodin miliny produkovač, s tym može až do 16,000 domjacnosću z milinu zastarač. To one běšu naše povješće, kiž namakače tež na internetnoj stronach a darmotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca minjate, svonco a močele zmenje, přeco zaso tež švihele, drude samo s bliskom a rimotom a to při zžela častvim viciku ze zapada a při maksimálně 26 stopňach.
2: Všitko klopve na pučach a na drohách, dobru jezbu vám přeje moj.
1: Serbský rozvoz.
2: No a dvěstče, to je kaž přeco tu na našim programie, jeli leži vám ještě na útrobě, kýba se máte informácie koho vokuo vopkada za Betinu a za mě, a tyž za všetkých připoslucháriů. Zazvenče nás, budušin 7.30, 4.00 je naše číslo. Suspense.

0: Nabožné slovo.
1: Mađenca Antonius Krečmans Dubrenka.
2: Ty si posledný raz odpoladne vokovo pučo? Sme mjestom tak na to vúsmereni, najspišnejší, najeficientnejší a najbolje logický puč od A do B brač. Naše cywe živenie je odbie optimirovaných čahov. No chceme čas ubič. Ale štúž přeco jenož direktne puč berie, vidíteš přeco jenož to samsne. Skomžíme věci, kotrež leža na kromě małe, neplánované případy. Eficienca je vůjkotná za mašiny, ale ona je smerč za kreativitu a za čuče. Popřeče se dženca raz vědomý rozsud přečivo logice. Odpočče raz opak, zmíče skut město lifta, abo věčče rozmovu, kotražka absolutně žanomu vůsledky nevědže. Čas projíč je akt svobody. Oznamenia to, zo termínu a protika vás nekontroluje, ale zo kontrolu nad svoje čipnošču ročo dostaneče. Po voku o pučach nenamaka svieča to, štož se pytal, ale často runie to, štož runie trebaš.
1: Nábožné svoje knema dženca Antonius Krečma na doko a zamovitosti Kulovskie vosade.

Hej, sjov om opsyn, jeg strach, stop budget, rie. Spravna, luba, svoba, chmur, jebse, muže. Så lutna, razvama, spožnice. Či hubku dan.

0: Słyszycie by już, jak policja przyjedzie?
1: Policja z G.
2: Lisu pola Lipicza su sobotu večo municiju namakali, při tym jednaše sovo větši metalový předmet zauvana policija informuješe nydom službu za odstranjenje municije. Fachovci zvěstčišu za jedna sovo ruku tankovu pancoru granatu a možachu ju namjestnje zneškodžič. Lipič to je pola Radvoja, Lis pola Radvoja. Na kolesovarskej šešce přibyše šadžuje desač na teritoriju Radvorskej gminy je policija nedželu rano. Krótko pojedný kolesovare zvyšuje, kiž nemožeše ze svojim e-bikom hižoviace pravé rune vonieč, test vúdaní malé 1,7 promilu alkohola u krí, muž zmiesa netko podľada vopiústva ve vopkadže dla zamovič. A na B7.10 Kinsporku je sobotu dopúdňa 2.7.10 letný vodža dačie na kšižovanišu pravdepodobne čovanú amplu převidžal a zrazu do škody 6.30 letnie, vôbec so pšitom zraništaj a buštaj do korune duvezenaj, nasta škoda niedže 20.000 €.

0: Michał Cysz je dospiewał, a z tym je nitko z dupką na posedmich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Menderotowa.
2: Dobre ranie. Drežansko-mišnjanski biskup Heinrich Timmer efos je nedželu Radvoju doromady 45 modostnym sakrament svjatoho firmovania spoščiu, što na čeholcobie druščí drastče. Bačonju je nedželu 8 dječí k prinemu svjatomu opravinju švo 4 holce a 4 holce mez nimi družce. Kruščicach sú nedželu toho runia prinemu svjato opravinje svičili doromady 29 dječí. Prini kroč k blidu Božemu pši vstupilo, holce bych ušitke družce drastče. A tež Drežanach sú prinje sviate v opravinje mili mez dječimi by jedna serbska družka. Na mnohých honio v užijských veskách sú konstudinia mie mietali. Na jubilejnom 40. mie mietaniu Koslovie rejovaše nedželu 5 poru šitko holce národne drastče v okolo mie. Pančicach Kukove na 35. mie mietaniu bie doromady 1 až 60 poru holce šitke národne drastče. Čornom kumcu postará so sobotu 20 poru modostných vo mie mietanie holce bychu šitke voje rusku evangelsku svedženskú drastu zvoblikane. 9 džičacich a 10 možinských poru miachu sapských bázlicach, tiež tu bychu šitke holce národne drastče a sernia nachbie doromady 16 poru džiči a nimale šitke holce bychu národne drastče, dokelč miachu tam lica teko poru sú nedom 4 miesky kralu zvěstčili. Město Kulo má vodnětka energijový atlas. On je vůsledk slidžerského projekta s jménom Celsus, když je Drežanská technická univerzita převedla. Od leta 2022 jsou vědomostnice za to zastaraně z čopvotu a milinu Kulově analyzovali a možné scenárie za příchod zestajeli. Přitom jsou tež zasadženě fotovoltaikových přípravů, čopvotných klumpů a elektromobility hač do leta 2025 v obkyčbovali. Studiu možná netko jako zakvat za dlouhodobné plánovanie zastaraně z energií vůživač. Projekt je zvěrskové hospodářské ministerstvo z 870 eurami spisovalo. Gmina Trebin zvyši od septembra jedne peneze pistovaní ľudky. To sú gminsci radičelia na svojom zajšom posiedzeniu obsamknuli. Dotaj pačeše porcia za pistovarské dječo 4 eura, od septembra zmia starší za to 5 euro 40 pačič. Příčina za zvyšenie sú stúpace košty za personál, energiu, vopospodárenie, riadženie a žividva. Trebin pak je jenička gmina Slepjanskej vosadže, kotraž sama namestne vári. Vesnanosta Rubot Šprajc má to za vulku lepšinu. Gmina liči pak přichodných letach s dalšími zvyšeniemi koštu. Gmina Dživin má južne sy na 9,30 hektarach fotovoltaiku a příprava s milinovými skvadami a přepinaniu nastač. Noša projekta je vúžijská firma Tora z Mužakova. Ona chce ju zromadne se švýcarským energijovým předovzačom MET Group zopravdžiť. Všetky gmeny zariadnického zjednočenstva Slepo sú zmenie plána vúživania ležonosťu přivosovali. Naposledk jednovosne tiež gmena Dživin. Příprava má letne niečo 1,5 gigawattov

0: Jsem viață tvoj, dále jadu, čežu pak si náju pomjatku.
1: Vosem menšinu bonna po sedmich je. Hai a hač runješ je mjerliva revolucija z přerotom pola nás mjestem dawno nimo, a je viaca hač čist a cice čilit zašvo, su tam šeca išče pomane prostne bive blaki. V osobi serbskim sviče, kaž napšikvat serbske medije a cenzura do 1998. Votem sa tak rade nereči, a tiež nie sa votem ište vopšaniša sledživo. Monika Gerdesova je so s nedušimi redaktoromaj dedešeho dženika Nua Doba vo jeju názorneniach rozmoviava. Prinipšikvat je vo sebie cenzurie, samo detailach. Votem poveda Marka Cižova.
2: Ja sme mal dobrých kolegů a těch, kteří jsou mi zase větší, jsou děry méně a chráča. To jsem využíval jenom do svého bohužel.
3: Bohužel.
2: A dále můj kolega pře, ach víšte, to svého někdy tak neužívají písa racionážel. Já to jsem sama autocenzuru měla. Já jsem se sama ze svojské autocenzuru von. Jsem já písala, když jsem já myslila, co je to právě
4: Celé podobně. To s odstavkom telko let nedeši redaktor Nové doby a postiši rozvoz

Dosać menšino, dosyć mi się, a tu mam za was niekotre pokiewy do tutaj tydzenia. Dżęca na przykład to nie mieli, zabyć wieczowo z mich radio zapiknąć, to był sobie mianujący za so Moda Żoma Radio Zatkula, a tu raz możecie si hucz puprzeć. Wod was mich do dżosaczych, potem jeszcze, što serbs modest nie takle rady słuchaja. A czy odla poprawam. A za hudžbu je tudi ještě jenom dále, a to jmenuje se serbskejštěž-koreanské hudžbu. Tudy můžete si dženca jmenuje dubič dač, a to budu šině na žoli serbského domu. Tam vstupíte dženca večer sedmich koreanský kor s jménem Mai Lili a kor budu šin. V Nebelčicach zetka se jutce Gminska rada na posledženje, a to večer sedmih Gminski sedani. Tež ve Vazu radičeljo vuhađuje, a to na žoli tamnišije gmine jutce večer šestči hiža. Sredu večer to zapiska kantor Drežďanskeje cirkve našeje Kninje Matias Grünert pišteľový koncert v cirkvi kloštra Marinie Vezdy Pančicach Kukovie. Za počatk je večer šestčich, zastup je darmotne. A v rečo zarabistika popuču môžete v Bošecach doživiť přednošk Kito Kšišanka zo Serbského instituta, ktorýž povedá vo starých serbských miestných menách. Večer šestčich sredu v tamnejším Jechanským dvore.

0: Inčino, do sedmih je, Anetko, celo poladneč do dženstnejših novinov. V novinah, če menstruje menice v volbe vyšo mesčanost v Zorelcu, Betina.
1: Vočim, so dženca rano reči. A što čitame v novinach?
2: Hej, a tedu, kajš še zavišče hižo nemskih bojšach svišeli do druhého koa. Mejiče zastojnstva dotalrika Octavian Ozu od CDU a vunje čera absolutnu večinu celé snadne misnu. Vun činže menujúce prinim voľbnym přebehu na 9,41% vosu. S tým nastupí Ozu, konc meje 11. meje rozsudných voľbách přečivo kandidáti AfD Sebastiani Wippeli, kotrž docpiečera 4,43%. Wippel ležeše při uličeniu s časami kytro jasne prietku, předušim po úsledkách z voľbných lokálov, s listovými voľbnými vosami pak so potom vopieno hišče raz vobročí na dobro Urza, kajž prajne také tam a sem. Přiušim, ze 9,41% pokaza so Ozu Džakonu za vúsledk a rozvoží, zo je s druhým voľbným přebiehom hižo předpolu voľbu líčiu. Přišelne týdženie chcú on dále so vo dôveru starač a tiež vabič za neho a tiež vypil rečeše vo jara dobrým rezultáče a připovedí angažované voľbné boj. Kandidátka Ljevice Sabina Kristian, ktorá až přinže na 4,4% znova nastupič nebude a chce Octaviana Ozu podpirač. Nestronský požada Hagen Ješka docpie 3,2%. Potekým kunc mie, že potom vo doskončný rozsud vo hamče Zorilského vyššieho miešanosti.
3: Would you rescue me when I'm by myself, when I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: З дипком на повасміхі.
1: Сербський розвоз. Повістря. В студію Бетіна Вендерутова.
2: Добре рання. Drežansko-Mišnjanski biskup Heinrich Timmer Evers je včera Radvoju doromady pečaštoceči modostnym sakrament svätého firmovania spoštil. Štornače holcu bie druščie drasče. Bačoňu je včera 8 dzieci k prinemu svätému opraveniu šlo, 4 holce a 4 holce mez nimi družce. Kruščicach sú včera toho runia prinie sa to opravenie sviečili do romady 9 a 20 dieči je prinie raz k blídu Božemu přistupivo. Holce bych ušitke družšie drastče. A tiež Drežanach sú prinie sa to opravenie mili mez diečimi by jedna serbská družka. Na mnohých oňovužiských sách sú konstudženia mie metali. Na jubilejnom 40. mie metaniu Koslove riovaše nedelu 5 poru všetko holce národne drastše v okovo mie. Pančicach Kukove na 5.30. mie metaniu bie doromade 1.60 poru holce všetke vuslikane. Čornom komcu postará so sobotu 20. poru modostných vo mie metanie holce bychu vojerusku evangelsku svědženskou drastu zvoblikane. 9 děčacích a 10 modžinských poruměch u sábských pázlicách na mě mětaniu, tež tu bych u šitke holce národní drastče. A sérňanách bě doromady 16 poru děči a nímal šitke holce bych u národní drastče. Město Kulu má vodnitka energijový atlas. On je vůsledk sledžerského projekta s jménom CELSUS, když je Drežanská technická univerzita převedva. Od leta 2022 jsou vědomostnice za to zastaranie z čopvotu a milinu Kulově analyzovali a možné scenárie za příchod zestajeli. Přitom jsou tiež zasadženie fotovoltaikových přípravů, čopvotných klumpů a elektromobilitu až do leta 2050 a vopkyčbovali, studiu možná netko jako základ za dôdobné plánovania zastarania z energiu užívač. Projekt je zvězkové hospodářské ministerstvo z 870-40 eurami spíšovalo. Gminie Dživín má južne sú na 9 a 30 hektárach fotovoltaiku a příprava s milinovými skvadami a přepinaniu nastač. Noša projekta je vúžiska firma Tora z Mužakova. Ona chce ju zromadne se švýcarským energijovým předovzačom MET Group zopravdžič. Všetké gmeny zaradnického zjednočenstva slepo sú zmenie plána vúživania ležonosťu přivosovali na posledky jednovosne tiež gmena Dživín. Příprava má letne niedže 1,5 gigawatu hodin miliny produkovač, s tým môže hač do 16,000 domiacnosťu zastarač. Gmina Trebin zvyši od septembra jedne peniaze pěstování ľudky. To sú gmincu radi čelio na svojom zajšvom posiedženiu obsamknili. Do tej pváčeše porcia za pěstovarské dičo 4 eura. Od septembra zmia starší za to 5,40 € pváčič. Příčina za zvyšenie sú stupace košte za personál, energiu, opospodárenie, redženie a žividva. Trebin pak je jinička gmina Slepjanský vosadže, kotrž sama namiestne vári. Vesnanosta Robert Šprajc má to za vúľku lepšinu, gmina liči pak přichodných letách s dalším zvyšením koštu. A to bych u naše povestče, kýž namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca ište kytro mive pretač potom temperatúry, tak rec dopince zjedu v okolo 20 stopňov maximálne. Svonco a mročele zminie biu dňa pak potom tiež švíle, drúde samo s rímaniemi a vyskom s blákami a to pši čerstvým viciku ze zapada.
3: Droha mies šprovými

0: Policja z G.
1: Lesu pola Lipiča blisko Radvoja su sobotu večo municiju namakali, při tym jednaše sovo väčší metalový předmet. Zauvaná policia informovaše potom nudom službu za odstronenie municie fachuce zvyšišu, zo jedna sovo ruku tankovú, abo tiež tak menovanú pancerovú granátu, a môžachu ju namestne zneškodnič. Na kole sovarské šestce při B6-90 tež na teritoriu Radvorskej gmeny je policia nedelu ráno krotko pojený kole sovaria zvyšiva, kýž nemôžeše se svojim e-bajkom hižoviace tak pravé rune vonieč. Test vúda nemali 1,7 promilu alkohola v krvi, muž zmie sa netko podľada vopiusca ve vopkadže dla zamovič. A na B7-90 kinspokuje sobotu dopodnia 2-70-letný vodža dačie na kšižovanišu pravdepodobne čornú amplu převidžal a zrazu do škodu 6-30-letnie, vobaj so zraništaj a buštaj do korunie duvezenaj, nastata škoda niedže 20 000 euro.

0: Akigerahi, Honac, Schulske Hokoraral, Bizeprei, Sojenitko, Napodjevicic.
1: Serbski Rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Trežansko-mišnjanski biskup Heinrich Timmer i vas je včera radvoju do romady Pečaštoce či modostnym zakrament svjatoho firmovania spoštiu, što na čeholcu bie druščí drastče. Bačonju je 8 džičík pri njemu svjatému opravinju šlo 4 holce a 4 holce, mez nimi družce. Kroščicach sú včera to runja pri nje svjaté opravinje svičili do romady 9 a 20 džičí je pri nikroč k blidu Božemu přistupilo holce, šice, družši, drastče. A tež drežanach sú pri nje svjaté opravinje mili mez džičími by jedna serbská družka. Na mnohých honjovužiských sách sú konstitúdňa mie metali. Na jubilénom 40. Koslove riu vaše nedželu 5 šporov šitke holce národnej drasče. Bančicach Kukove na 5.30. mie metaniu sobotu bie doromade 1 až 60 šporov holce šitke vuslikane. Čornom komcu postara so sobotu 20 šporov modostných vo mie metanie. Holce bychu si vojerusku evangelsku svedženskú drastu oblekli. 9 žičacich a 10 šmodžinských porov mierhu serbských bázlicach, tiež tu bychu šitke holce národnej drasče a sánianach bie doromade 16 porov džičí a nimale šitke holce bychu vuslikane. Mesto Kuloma vodnitka energijový atlas. Von je vúsledk sledžerského projekta s menom Celsius, kýž je Drežanská technická univerzita prevedva. Od leta 2022 sú vedomostnice za to zastaranie z čopvotu a milinu Kulove analyzovali a možné scenárie za přichod zestajeli. Přitom sú tiež zasadženie fotovoltaikových přípravov, čopvotných klumpov a elektromobility hač do leta 2050 kečbovali. Studiu môža netko ako zakvat za dlhodobné plánovanie zastarania z energiu užívač, projekt je Zviazkové hospodárske ministerstvo z 870 000 eurami spíšovalo. Gmene Dživin má južne sú na 9 a 30 hektarách fotovoltaikova příprava s milinovými skvadami a přepinaniu na stač. Noša projekta je vúžiska firma Tora z Mužakova. Vona chce jen zromadne ze švýcarským energijovým předozačom MET Group z Oprodžič. Všetky gmene zariadnického zjednočenstva slepo sú zmene plána vúživania ližonosťu přivosovali na posledk jednovosne tiež gmena Dživin. Příprava má letne niedže 1,5 gigawattových hodin miliny produkovač, s tým môže hač do 16 000 domácnosťu zastarač. Gmina Trebin zvyši od septembra jedžne peneze pistovani ľudky. To sú gminscu radičelio na svojem zajšom posedeniu v obsam knili. Dotaj plačeše porcia za pistovarske dječo 4 eura. Od septembra zmeja starši za to 5,40 € plačič. Pričina za zvyšenie sú stupace košty za personál, energiu, vopospodarenie, redžinie a žividva. Trebin pak je jenička gmina Slepjanske vosadže, kotraž sama namestne vari. Vesnanosta Robert Šprajc má tole za vulku lepšinu. Gmina liči pak přichodnoch letach s dalším zvyšenjom košto. A to bych u naše povešče, kýž namakače tiež na internetnoch stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A mestom so lístšo tu vonka na dvore za poštu silnišo hýba, dženca zmieme kytro silný vecik ze zapada a vo tam tiež vedro pšinže, dženca miešane. Mie s svuncom a mročelemi všetko zaso tie švíjele trúde samo zo zarima abo zabvyska a júce potom temperatúry dále spadnú.
0: Na pučach je všetko poriadku našim koncu, všetko je vám všim tu už dobrú jezbu, 25 či menšinu dôl, môžete netko ešte znamaj si náčiva doječ.
1: Serbský rozvoz.

Podkročujeci je 8 hodin 49 minut a tu mam za vas ešte nekotre pokyvy a tu prenivé za je, zo nemili skončiť džensnýše vúsovanie rádia Zadkule. Moda žoma vúsova kaž přeco pondželu od 8 do 10 a džensa zabieraja si so z húčbu. Tu už môžete si tiež v húčbu přeč a to na jednoríšo přes Instagramový kanál Serbského rozvosa. Tam smieče si potekým vážne ľubší titul přeč. A potom, že sa večer tiež viešče, što serbsce modostní poprom rade svuchaja. Tiež serbsku, kajštiež koreansku húčku ľubiť dač, môžeče si dženca v serbském domie Budušine na žurli serbského domu. Tam ustupíte dženca minúce večer 7. koreanský kurs mienom Maj Lili a Ko Budušin. Nebelčanská gmeňská rada zetka so júce večer 7. gmeňské sedanie. Júce večer môžete tiež zaso zorabistiku popuču doživiť. V Bošicach přednošuje Kito Kšišank ze Serbského instituta vo starých serbských miestnych mienach. Večer 6. na tamnišie Michanským dvorie. A ešte jeden pokus za sredu mám. Kantor Drežďanskej cirkvie našie knienie Matias Grünert vôduje pištelový koncert v cirkvi kloštra Marinie Viezdy v Pančicach Kukovie. Za počátk je večer 6 a zastup tu nedámodne.

0: Tomasz Krauša tobie pola nas serbskim programie, a z tym je 6 minšinov do 9.
1: Nábožné slovo.
0: Tute ma dženca Antonio Skrečman z Dubrenka.
2: Ty se posledni raz odpoladnje vokovo pučo? Sme mjestem tak na to vusmereni, najspišniši, najeficientniši a najbolje logiski puč od A do B brač. Naše cywe živenje je odbie optimirovanych čahu. No chceme čas ubić. Ale štuž přeco jenoš direktne puč berje, vidžiteš přeco jenoš to samsne. Skomdžime věce, kotrež leža na kromje, małe, neplanované případy. Eficienca je vulkotná za mašiny, ale ona je smerč za kreativitu a za čuče. Popřeče se dženca raz vědomy rozsud přečivo logice. Odpočče raz opak, zmiče skut miesto lifta, abo večče rozmovu, kotražka absolutnie žanomu vúsledky nevedže. Čas projič je akt svobody. Oznamenia to, zo terminová protika vás nekontroluje, ale zo kontrolu nad svoje čipnošču ročo dostaneče. Po voku o pučach nenamaka svieča to, štož se pytal, ale často runie to, štož runie trebaš.
0: Nábožný svok dnejmie šedženca v nadoku a zamovitosti kulovskej osady Antonio Skrečma z Dubrenka.

Vítam vás učebne v novém, v druhém majském týždeniu na Serbský rádiový program. Snažiam až čo prežívali konc týždňa. Jo, v tom jednom a druhém čojeniu žinca plána šaká svišišo. Napríklad súka zoriaky prepšasili pět kšuch zajmcu do dešna do riecnego gniezda na Serbský pejedank. Pjakli sú za gešči v tom žinca šaká plána svišišo. A my sme kšili viežiš, co obželníky riecnego kurza ve přijdúcem casu predkmaju. Také to zgonioša plana smia s drugim zašatovališčo penieželský aktuálny magazín a při mikrofóne je za vás Anja Kochoj-Čvarcová.

0: Lejšajske ferie stoje južo před dvoriami. Dvažašča žiši, jo si južo přizjavivo, za letosne Vitaj kemp za sarsky žiši. Žasaš miestno, jo ešte lichich, kempe vedmejo se ved 19. až do 24. julija za severa jarješku v tamnem šulskem krajnem domje. Ze šulu pak kemp njama nic ceniš. Na co mogu se žiši jaseliš?
1: Sme v jarješku v srej škole, to je vegin riedna okolina. Na drugom boce máme už všaké aktivity plánované, sport, sportové graša, umiecké workshopy, také exkurzie do Úžice alebo do okoliny, napríklad do Łęgnicy Pölskej. Žiši sme ten mužakojský geopark niciano na Nímskem boce, ale také na Pölskem boku doživíš. A ešte malé projekty a bužo zase riedne liego za serskej šiši v Liešovskom casu.
0: Groni gvono organizátor Vitaj kempa Max Bagajns v Trecnego centruma Vitajhova hrše vuzu. Jo, a co jo ze serskeho recu? Na kaký pát bužo tam rolo graš?
1: Se vie, až každé leto žiši máme, ktorž majú vegin šakoraký stav, tak rovnone, což nastupá riec. Ale to je se vie ten elementárne žiel toho kempa, toho lase teke groni Vitaj kemp, a my opetajome tak konsekventne, ak možno s nimi serský pejedaš a serskú riec spiechovaš.
0: Jo, ešte až do zachopienka júnia sú přizjavenia možné za letosne Vitaj kemp v Liešojských feriach v Jarješku, a to v Recnom centrume v Hršebuzu. Ja to vespietujem, kemp vedmio sa ved 19. až do 24. julia. No pen, treba ju žiši jano ešte dobre viedro, dokulaška majú v Jarešku tak riedne púl net na dvore, tam žo špydle a toho pen netrebajú.

0: RTB, serbski program, povijesti.
1: Inicijativa za ščit menšinovih recu jo petk zabirava zvezkovu radu. Amerikanski sležar k serbskim utrokovarjam v USA a Kanaže jonja bogi. A v radušu su tenkonc tyženja startovali do turistiskeje sezonge. K tomu vece a dalšne novosti slyši šon ninto v našich aktualnych povestčach. Při mikrofonie jo Diana Šecova. Dobre žen. Inicijativa za ščit menšinovih recu jo petk zabirava zvezkovu radu. Bramborska kultusová ministerka Manja Šüle jo počma nuha vážnosť pšospe. Citát. Zapšimieša všetnego dňa z tých recu, deje se nadale liche uživaš mec a nesmiju se přes gospodárske zájme obkranicovaš. Až doninta európske postajenie k ščitu Mariku jano malo obkledujo regionálne a menšinové rece. Předevzeša a druge aktiere sú v zachadnosti vece razu opetali, zapšimieša ako miestne mienia abo recne obrote z menšinových recu, ako Mariku zapisaš daš a sú potom kšeli drugim, kých uživanie zakazaš. Požedanie se ninto v úberkách zvieskovej rade dali obradujo. George R. Nielsen, amerikanski sležar k serbskim utrokovarjam v USA a Kanaže jo umrel južo 9. aprila z 3 a 60 letami v Texasu. Nielsen jo byl historikar a jo se specializiroval na dajinskich a serbskich utrokovarju. Wenn jo spisao standardne knigwe In Search of a Hope, ako opisuju teke derbstvo dolnosarskich utrokovarjo. Wenn jo byl aktivne zwong texainskeje Wendish Heritage Society. Ze smauem svijenjom su tenkonc tyženja startovali do turistiskeje sezonge ve ustavadlišću ve Radušu. Sobotu su žiši ze žišonje Marjana Domaškojc ugotovali program po žilach teke ve serbske rece. V serbske drastvje su přijeli s cunom a su potom pokazali bantovu reju a druge reje. Skromaženstvo vesnych cunarjo jo organizirovalo přepodaše vjazva. Vjel vesanarjo jo pomagalo svijen převjazč. Błoszańskie towarzystwo startuje drugą rundę za zapodaszę małych możliwskich projektów. W ramiku europejskiego spiechowania LIDA za błoszański region mogą zajmce aż do 8 junia projektowe idee zapodasz. Žiši a mode luže až do 18 let, kde je ve srežišču takého projekta stojaš, mocovanje jich médiové a sociálne kompetence, sportojské gýbanie abo spichovanie demokratického myslenia. Až do septembra přidúceho leta, kde je projekte se převjazč, honorárne a vecne koste spichujú se ze 100%. Zase obuza na železnické cerje mezi Hožebusom a Barlinjom. Pasažíre, ktoré tam se šiegom RE2 duce sú, musí se vod žincajšného viacora na obkranicovania nastajaš. Vod sega žasešich viacor upadnú nekotare zvýsky RE2 mezi Königs Wusterhausen a Barlinjom. Drogujúce, kde je potom na buse abo S-bonu přestupíš, což pak viele dlhé trajú. Nímska železnica přose pasažíru se online vo aktuálnych jestnych plánach informírovaš.
0: Jadro.
1: Ninto vet pódňa se desčujo ve Vúžice. Meteorológi varnujú před nevedrami s mocnými huškami a kšupami. Ve bégu vet pódňa dej se vedro pak teke zase zmírovaš. Také víče nesú jednotlivé nevedra s húškami uzamknione, žincam ja za 11 a 18 gradami, víče zimné plá 11 do 13 gradu. Noce nám te čo mrozaky pak žen mroz neobražijú, na 6 do 3 gradu spadňo temperatúra.

0: W studiu mam nito żywa dwowu krajarku Dolnosarskiej Kulturnej Akademii Hubecherze Buzu Antoja Wiebke Schelerowa-Schulzajc. Dobry dzień, Wiebke.
1: Dobry dzień, Anja.
0: Cożo nowy projekt przedstawisz, kiedyś pobytujesz nito w tej akademii? A to jo studio Ja Du. Nie perieras. Dlaczego toż ten titel Ja Du?
1: Also ten Titel stoi w serdecki jetzt za Ja Du.
0: Do predka, aber naslid.
1: Jo, aber tak. tak, a kiet dazu. Som si myslí, že to pasuje napšadu perfektně nicka. My máme ve serské řece taky já jdu do studia a v nímské řece je to měněno jako já ty, also já jdu. Tebě trebáme.
0: Tam můžeme net ulicovat, koga trebáš.
1: Jo, no já som si myslí, že tam se něco pegibujo, also mám zacuše, až ne, ve serském svěše tam v filmovém svěše, abo performancovém svěše, abo kak mogu to gronič teatrovém svěše, tam se napšadu něco pegibujo a za to my trebáme nové lůže, abo modé lůže, ak jsou ukupvané. Ako grajaka, ako graja, abo performaka, abo performa. A to jsou Marko

0: Bauer som se myst, de var nøjert, to som sjukne na ukno var, at så godt la ned dem to pendale dash. Tak uvier du. A letok som se myst, de var jetsu taki studio kreiro vas, an je som kševa gronisch grajarski studio, ja som to kševa mis vece vötsenjone nitska, snaš jo tam nichten pschipötler akse sajmo za pupkova grasche, aber za peje dan je do mikrofona, aber grajarski training, also ja zu schökne ak, ja som naukno wa dale dasch. A to vserske rece, to je mi vjegen važne. To stunim vserske rece, at la tok som stumtek vabi wa. Jo, to je mi važno. Ja sam vižila što tam daje projekte, jo treba mi luže za sinkronizaciju na pšikvat, abo za performance ove projekte teke. Tam se nažijam, až bužo se teke nieco uvijaš, pšihože. A teke se nažijam, až daje v serskim filmje dalje. Za to treba mi eben mode luže.
1: Teke serski film, deo se dalje uvijaš.
0: Jo, to se nažijam.
1: Mašo tam južo vek vovje nekakje konkretne cíl, also sadeske filme, to jo konkretne cíl, ale snažteke ešte druge vice, ak mogu pen přesto nastaš?
0: Also, pepšam, také konkretne cíle ešte nie dajo. Ja viem, až tam dajo jeden synchronizacijský projekt na pšikvat, že sú viele ľuži trebne a také teatrove projekte. Deje pšichože teke pšiš.
1: Sú to živarnia, až mogu sa oprobedovať, alebo sú to veci přednosky?
0: Ja som to nauknúva, ale ja njoknen kroniš, tu musíš tak cvrniš na pšikvat. Nie, te lúže, deje sa juž tam oprobedovať. A ven i deje teke taký trening krudnúš, alebo dostaš.
1: Kak mogu sa naše lepe pejedaš, alebo cestšip?
0: Geno, to ga mienim. Kak mogu cestšip pejedaš, gozni pejedaš, kak pejedam gaš, pejedam do mikrofona, to je teke hynakša, abo kak pejedam gaš stoj plamnio kamera, abo tak. A teke kak mogu mejo ševo uživaš. Also kak mogu snaš s mejim ševom tek nieco ugroniš, abo kak bergibovaš. Abo kake zacuše mam, a kak mogu teke drugim dužam pokazaš, abo s tými zacušami geraš, abo tak.
1: Žo mogu se zajmce přizjaviš, a ga startujo ten projekt?
0: Kto zajma, mežo mi mailku pisaš, adresu jo wiebke.dybk-schulz@dompro-nl.de. Jo, a tam bym myślał, że my szukne pen szaszasz, a gaś wiżim, jak wiele ludzi se zajmują, pen ja budu groma, że z tymi ludźmi termin ucenisz za prydne smakanie.
1: Jak to nie to ugleda z tymi, jak znasz jeszcze serski, tak nie mogu?
0: Wenni mogu teke przyjść, a ja nie jak pen gronisz, ty musisz sersku riec uknąć, ale to ja eben pen w serski riece. Also ty dejś już zajmisz za tu riec, a lust mich, dass du jetzt pentek uževaš.
1: A da jo ešte nieco, což vám vesedne na učabieláže?
0: Also, nikotare doros, čo ne sumi už pšašali, ja som pen groniva. No jo, also pöpša vám jo rád, ale ja musím teke na te cas gledaš, ne? A prednem reži, ja to im myslene za modelúže. Vod 12, čo až do pieš advažaša, tak, tak je ramiku ja begroniva.
1: Po 12. až to píš, ať váš
0: ašťa liet. Píš, ať váš ašťa liet, jo.
1: Pen učebný žík, pen žicíme veľa úspecha a pen viasela a sme narske na prednú živarnícku a búžome zavešte o tom dali rozpravíš. Studiu jo bola Wiebke Šilerová-Schulzec od Dojnosárskej kultúrnej akadémie. Žíkujúce, ašťa byli ho.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Inicijativa za ščit menšinovih reco je petk zabirala zvezkovu radu. Amerikanski sležar k srpskim utrokovarjam v USA a Kanaže jonja bogi. A v Radušu su ten konc tyženja startovali do turistiskeje sezonge. K tomu vece a dalšne novosti slyšiš on ninto v našich aktualnych povestčach. Při mikrofonie jo Diana Šecua. Dobre žen! Iniciativa za ščit menšinovih reco je petk zabirala zvezkovu radu. Bramborska kultusová ministerka Manja Šüle jo počma nuha vážnosť pšospe. Citát. Zapšimieša všetnego dňa z tých reco, deje se nadalej liche uživaš mec a nesmiju se přes gospodárske zájme obkranicovaš. Až doninta európske postajenie k ščitu Mariku jano malo obkledujo regionálne a menšinové rece. Předevzeša a druge aktiere sú v zachadnosti vece razu opetali, zapšimieša ako miestne mienia abo recne obrote z menšinových reco, ako Mariku zapísaš daš a sú potom kšeli drugim, kých uživanie zakazaš. Požedanie se nento v úberkách zvyskovie rade dali obradujo. George R. Nielsen, amerikanski sležar k serskim utrokovarjam v USA a Kanaže, jo umrel južo 9. aprila z 63 letami v Texasu. Nielsen jo bil historika a jo se specializiroval na dajinskich a serskich utrokovarju. Wenn jo spisao standardne knigwe In Search of a Hope, ako opisuju teke derbstvo dolnosarskich utrokovarjo. Wenn jo bil aktivne zwong texainskeje Wendish Heritage Society. Ze smauem svežinjom su ten konc tyženja startovali do turistiskeje sezonge v ustavadlišču v Radušu. Sobotu su žiši ze žišonje Marjana Domaškojc ugotovali program Požilach teke v Sarske rece. V Sarske drastvje su přijeli s cunom a su potom pokazali bantovu reju a druge reje. Skromaženstvo vesnych cunarjo jo organizirovalo přepodaše vjazva. Wiele vesanarjo jo pomagalo svežin převjazč. Błoszańskie towarzystwo startuje drugą rundę za zapodaszę małych możliwskich projektów. W ramiku europejskiego spiechowania LIDA za błoszański region mogą zajmce aż do 8 junia projektowe idee zapodasz. Žiši a mode luže až do 18 let, kde je ve srežišču takého projekta stojaš, mocovanje jich médiovie a sociálneje kompetence, sportojské gíbanje abo spichovanje demokratického myslenia. Až do septembra přidúceho leta, kde je projekte se převjazč, honorárne a vecne koste spichujú se ze 100%. Zase obuza na železnické cerje mě s Hožebusom a Barlinjom. Pasažíre, kotere štám se šiegom RE2 duce sú, musí se vod žincajšného viacora na obkranicovania nastajaš. Vod zega žasešich viacor upadnú nekotere zvýsky RE2 mě se Königs Wusterhausen a Barlinjom. Drogujúce, kde je potom na buse abo S-bonu přestupíš, což pak viele dle trajo. Nímska železnica přose pasažíru se online vo aktuálnych jestnych plánach informírovaš.
0: Jadro.
1: Ninto vet pódňa se desčujo ve Vúžice. Meteorologi varnujú před nevedrami s mocnými huškami a kšupami. Ve bégu vet pódňa dé se vedro pak teke zase zmírovaš. Teke víče nesu jednotlivé nevedra s huškami uzamknione, žincam jaze 11 a 18 gradami, víče zimné pla 11 do 13 gradu. Noce nám te čo mrozaky pak žeden mroz neobražiu, na 6 do 3 gradu spadňo temperatura.

0: Tak, jak je to tu?
1: Som si myslíva, to pasuje na všadu perfektne. Nická, my máme v serské riece taky ja du do studia, a v nímské riece je to mienené ako jo ty, also ja du. Mm-hmm. Tebie trebame.
2: Tam môžeme net ulicu váš, koga trebašo.
1: Jo, no ja som si myslíva, tam si nieco pegibujo, also mám zacuše, až ne, v serském svieše tam v filmovém svieše, alebo performancovém svieše, alebo kak mögu to gronič teatrovém svieše, tam se napšadu nieco pögibujo a za to my trebame nové lúže, alebo modé lúže, ak sú ukupvané. Ako grajaka, ako graja, alebo performaka, alebo performa. A to som markovala, som si myslíva, no jo, to som šukne nauknula a co godla nie dem to pendale daš. Tak uviedu. A letok som si myslíva, ja tu taký studio kreírovaš. A nie som kšieva groniš grajarský studio, ja som to kšieva myš veci vecenione nicka. Znaš, jo tam nichten pšípötla, ak sa zajmu za pupkové graše, abo za pejedanie do mikrofona, abo grajarský tréning. Also ja tu šukne, ak ja som nauknula dalej daš.
2: Mm.
1: A to v serskej rece, to je mi viegen vážne. To stúni mi v serskej rece, a dľa tok som s tým tek vabiva.
2: Mm-hmm.
1: Jo, to je mi vážne. Ja som vyživa, že tam dajú projekty, že treba mi ľuže za synchronizáciu napríklad, alebo za performancové projekty teke. Tam se nážiam, až bužo sa teke nieco uvíjaš, přichože. A teke se nážiam, až dajú v serskom filmie dali.
2: Mm-hmm.
1: Za to treba mi eben modé ľuže.
2: Tak sa rozký film, kde sa dali uvíjaš.
1: Jo, to sa nážiam.
2: Máš tam už ve kvôvie nekaký konkrétny cíl, alebo sa rozký film, to je konkrétny cíl, ale snáš také ešte druhé vice, ak mogu pen přes to nastáš?
1: Also, pepšam, také konkrétne cíle ešte nedajú. Ja viem, až tam dajú jeden synchronizácijský projekt napríklad, že sú viele ľuži trebne. A také teatrové projekty, kde je přichože také přiš.
2: Mm-hmm.
1: Jo.
2: Sú to živárnia, až mogu sa uprobírovať, alebo sú to veci přednosky?
1: Ja som to nauknula, ale ja njoknen groniš, ty musíš tak cuniš, napríklad, nie, te lúže, kde si už tam uprobírovať. A veni, kde je také, taký tréning krydnúš, alebo dostáš.
2: Mm-hmm.
1: Jo.
2: Kak mogu znaš lepe pejedaš, abo cizčip?
1: Genau, toga mienim. Kak mogu cizčip pejedaš, gozni pejedaš, kak pejedam gaš pejedam do mikrofona, to je teke hynakša, abo kak pejedam gaš stoj plamnio kamera, abo tak. A teke kak mogu mejo ševo uživaš. Also kak mogu znaš s mejim ševom tek nieco ugroniš, abo kak bergibovaš. Aber kacke Satsuche Mam, a kacke Mögute, teke drugim Dujam Pokasasch, aber stümi Satsuche Mikarasch, aber tak.
2: Job Morgus Seimze Pschiservisch, a Gastar Dujotten Projekt.
1: Chto Seima, möge mir Mirku Pisasch, Adresse jo Wiebke Dübk Schulz, et dompro-nl-dübk.de. Jo, a tam by mi řešil mi šikne pen šašaš. A gaš, vížim, kak věle lůži se zajmujo, pen já budu groma, že s těmi lůžimi termín uceníš za prýdne smakanie.
2: Kak to nento ugleda s těmi, ak snaš ještě sarsky tak nemogu?
1: Veni mogu teke pšíš, a jen jok pen groniš, ty musíš sarsku rěc uknuš, ale to je eben pen v sarsky rěce. Also, ty dejš juž zajmíš za tu rěc, a lust mich, dass du jetzt Pentek uživaš.
2: A da jo ešte nieco, což vám vesebne na učabieláže?
1: Also, Niko Taredoros schon, dass du mich hier spšašal, ja som pen groniva. No jo, also pöpša vám jo rád, ale ja musím teke na te caskledaš, ne? V prednem reži je to eben myslene za modelúže. V 12 šo až do 5 a 20 šo, tak, tak je rameku ja begroniva.
2: Po 12 až to píšet vážaš čalit.
1: Jo.
2: Pen učebný řík, pen žicíme veľa úspěcha a pen věsela a jsme narské na prednu živarnicku a můžeme zavěště o tom dále rozpřavěš. Studio jo byla Wiebke Schillerová Schulzec.

0: RBB, Serbski program. Serbski program.
1: Zatkula.
2: Nešto da heva.
3: Katerinka svim.
4: Fraco, buj! Naše vusovanje so započe, še se neki juvoko spivač.
5: Ja si musa pola nasodženca šitko koho doko hučbe verči.
4: Na vizu ale tla nic tak, so my tu celý čas voko spivamo.
5: Ok, hudžbne part přeostajmo dženca radšo tým, kýž to profesionálne čina. Kajž napríklad James Hype ze svojím titulom Waterfalls.
1: Zatkula.
2: Môj start do týdženia.

0: Netko je pola nas v studiu Simon Heduška v unie ve šalakorých hudžimných skupinách aktívne, kajž napríklad v novej dobie, abo znajče jeho tež z skupiny Brankačky. Simon tež produkuje hudžbu. Simon, rejne za studenca tu.
1: Hej, dobrý večer všetkým připosluchákam a připosluchákam.
2: Hej, kaj sme svyšeli, nie se jenéž žil šalakých hudžimných skupin, ale produkuješ tež sám hudžbu a živáš přitom viele za kulisami. Unie o tým chceme dženca s tobou ričať. Simon, ty si studoval hudžbu a to nic jenom tu v Nemske, ale tiež v Ukraju, měnuce v USA. V tým času si potom započínal hudžbu produkovať. Čau dla.
1: To jo zna samo so kusk zajšo stalo, měnuce som ja hižo kunc šulsko časa, bo dysi so ja započal, dysi so ja na studii podal, započal zajmovať ty svoj skúčbu stvorí, či když jen svoj skúčbu stvorí a komponuje a při klavíre, to znamená sme ako modosti tej jara rado činil, celý jednoho si svoje melodie umoslič, ponte je možinžiš na ten dyb, kde ješ jen praj a nikde jenu z handyom narovač, to nedosavle. Ponien tam kus tu technickú komponentu tej sobu trebe, ale to pa je taký dvoj proces, also to pomejo tej trauršic. 6 leta mi so zdá, 5-6 leta so bojím si z cíla také započal te prvné púče, tak rec hič ve produkcijským smere.
0: Jara zajímavá, po takým Simonov štáč potom na koncu bolo babi sam hudžbu rač, alebo tú hudžbu opravde, keď si ižo práve při kompjútoru, tak rec nastačať.
1: Tam môže ja celé jasne prajč v obie vecce, dokáž ja vezo jara rade na jivištu steju, ja jara rade ľudí animirujú, s nimi si tiež romáče zaspívam, ale při kompjútoru sedžeč, to má jemo ešte jenú hinejšiu kreativitu, also tam dobie jenú hinejšiu kreatívnu živku puštič. Od sebe takrát spúštič dač. Što ešte nieke na jevišču celé tak nima, tam má jen vo sebe, gud, tešen sam raje, je to nešto hinajše, tam môžem kus improvizovať po tej s ľudžimi, ale ja najhúštišo s ľudžimi romáče raju ve nekakých skupinách. Tam sú pon veste vece, tam je praje, okej, to je nieke jen spiel, tu nie od prdku ač dozade, sme si mu ten denke tak nazvučovali, je nima tu nevestu kreativitu alebo improvizatorisko, či ja mám práve na jevišču, když jen při produkcii v opravde má, když jen spiel doby napríklad od 0 nastač, tam jen v opravde zno nuzované kreatívne buď. A to je to, što som mi tej jara ľubí.
2: A jak to potom podľa produkcie vúpada, što je prina kroče, když je nový track započínaš?
1: Prina kroče jo v opravde si kus kvou a mač o tým, a to so pome najčastejšie nikak ve vožu stane, když ja pak dôža du a so do spania podám, abo ráno, když ja stanu. To sú také dve fáze, to jo, tí so ve vedomosti znov přepotovo, to sú tie dva najkreatívnejšie fáze, kýž človek také má, dokáž ste co čivo dele jedže, abo hakle započe, tak rec štartovač, a tam pon nastanú všelaké ideje. Also tam sú opravde najac ideju sú so také v tým času když ja dôžadu nastali, tam je pon snáno sa jedna melodia nucpane, abo sú to když je nekeke zaradova načini nekeke titule za tie mena tých zaradova, no, abo také vecky, no, když je nopoľže praj, a jo, neke moja vôa nešto vúbuchová.
2: A jaká ty potom krok po kroku při produkcii tak práne dále dživáš, když máš ty pon tvoju prvnú ideu?
1: Genau, tam pon kus voto odvisete, hač je to moja svojská idea, abo hač je to jedna tamná idea, no ja ako producent napríklad popravom, bo ja praju vulky džil, tamných spievo produkujú, also za tamných ľudí, ja pon poskám a hľadám, okej, okay, jo, jedna nová účná idea, abo snáno nekajka nová spievaka, nová spieva, kýž nič nešto poskyčí, abo kýž ti sama komponuje, abo tak, každý šec, a pon ja so tam tak rec kreatívne synu, alebo kreatívne dođeva dám, a šemustu kamože nieke tú nučnú ideju opravde do jedno celkono spievaš inešť. No, dokúž to je opravde to je nečeško dživo. Hej, kusk know-how za to ty trebeš, když dobijem vědečku, ska instrumenty funguje, ka vůz funguje, ka jen aranžuje, ka jen nejlepé šorma, če staja. Hadeš ja svojské věce činu, ponto ty také šokus počasu běží. Ja dom Bože, prajď, že ja Bože, nemám celé tak veľa časa za svojské věce, dokud ja veľa za druhé věce činím, a za druhé ste činu. Ale snadno sa to vypíšo, že zmení.
0: Hej, to by še Simon Heduška, vun sam hudžbu produkuje a netko svičiče, što je titul příhodnéje hudžby.
3: Ja poskam všelako hudžbu, hač nimsku, sársku, abo jenžersku, abo tý samo rusku. Ja šo rade poskam, ale jen zvuky, že nám všet rade poska, je tý Mr. Brightside, ale jen sárskam všet mudrý vysce, vod hodarsky. A to bude, že to sa veselo činím.

0: Hudba njena stanje dženca hustojiže jenož v probej rumnošči, ale tež v modernych studiach abo doma na laptopje. S tym zabiera so Szymon Heduška, kotry sam hudbu produkuje. Dodla chceme netko viacej o twojim vašnju dživa a zromadnym dživle s drugimi rečeć. Kak je to podľa vás, Szymano, vaše zromadne dživo v hudbných skupinách?
1: A je tam dobrý kus rozdělit, že s tím, když se znovu předtím rozdělil, hač jen co nějaké přijotve na jen live ústup, abo hač co jen přijotve na jen hudbnou produkci. Na jen live ústup má vězo kůže nepromo se svým instrumentem činč, a číkíš může instrument hrát a zpívat vězo pon do té kombinací. Když vo jenu hučnú produkciu, že on to kus kina kúpada, dokáž tam sú to skýry také natvary, also tam netraja širšie cel rumáže na tým dživač, to môže jen tým opraviť, ok, mus Monike Dvajo, a Monike Dvajo ju dživemo na šelakých zvukách alebo na šelakých vieckách, a pon, když náš základ stý, pon môže sa takrec tie tamo instrumenty tým šídač. No, je nie takrec na to, tak jara na to jazane, zo so in vopro, že šetce šice roma, že sú. To je takrec kustu nerožde mes live-a produku hanom. A pon samo na sebi v kuži band, a jas musú to po šich druhých skupinu, ty tak jo. No, to je manike peč ľudí, kýž roma, že huďa, a pon dobia sa tie šelake vonko nevecky rozdelič, no, jen doby poč zamujte za techniku napríklad, abo jen doby sa o organizáciu starač, ten tamon sa celé lapidárne sa stará o zastarane. To ve všech skupinách, to sa rozdeli, tak ako sa to jen neprejde o to.
2: Hasi to pon skere také nikto, kýž když ty produkuješ dvo na mokých detailách dživa, abo rozhodíš ty to ještě pon skere spontáne, abo se na tohle oboje tyž?
1: Vyli so opravdu spontáne stane. Ha, tam dobím ty prajčtojen taký zajímavý fenomén. To já ty šetce zase mám ve rozmluje s Janom Brizanom Hidušku, koho šopon tyště máče, kaž se já slušal. Můj často husto romáč dživa můj, ha, tam ve rozmluje, so ty husto prajvo, so husto de zmylky ke dobrým stanu. Ja mal celé jedno tak prajem. Also, když ještě někde například při klavíře sejdi, než to produkuje jenu ideju narave se svojím laptopom abo na svojím komputeru a se svojím okým MIDI keyboardom a pon jen zmylk raje. Tum zmylk pa se jenom tak jara lubi, so jen tu nedom do té produkcie šesadži. To jsou například také malké detaile, když jen pon opravdu prajem, ok, to jo. Spontane, ale so jara dere hodži, a tam dobím pon ty spontane agiráča prajč, ok, mu to nieke zminimo, abo přimierimo.
0: A ja při tej hudžbnej produkcii v skupine mačovo tam pon te nauky kruče rozdelené, abo kato jo, vykúže, što nubi činč, abo kato jo.
1: Hej, tam je nieke napríklad jemu ládam na našu skupinu popsorben, tam je to celé jasne rozdelené. To pa jo so ty tak vúdavo, no, tam máme jenom, když so stará o tým, co što je dneca imensne vážne za jednu skupinu, o tým, co social media džil, tak rec, no, v opravdu, ty v obraze, videa, pravidu, než to postvač, to je ozno, jen jara vujky džil. Po njen druhý so stará o také produkcie, mo ty nieke bole zase na svojských spivách dživemo, a ty nieke na srbských spivách dživemo, to také jako mokí hint. A tam máme tak rec jeno, když po nupravdu so ty o té produkcie stará. Tu má mokí studiu, zvuky džil od našich ľudí, od režanách podlí. A pon ty tam namiestne do dom šo narave. To ve tým páče nikde nesom ja, dokáž ja so ve tej skupine bolo tú organizáciu a ústupa a tak nešto starám. A bolo tým management, tak rec mám. A ve druhých skupinách so to zase inak rozdeli, also to sú, genau, to sú šo také nadavky, když so pon rozdela.
2: Hej to, byše Szymon Heduška, producent a hudžbník. Daleže po příšnej hudžbe a tuto nie se pšal.
3: Ja som Szymon Richter, also ja som všetce od dětšatstva, môj najľúbší spôr starský od Lose Hulco, naša policia. A tu bude asi rada zase obšal v M-Zadbudy.

0: Aua!
1: Ej, Ljara, ajmo kam po policije jeđe.
2: Teta, su nimo, jeli.
1: A su...
3: To bi še eski snjevka ze spevom policija. Asman, jaz so tebi spev ljubil?
4: Ja se musel dič boja, tam nije pravi boja, še možnim ljudom na noj stupil, na noj stočil. Nije meso vezal to jara ljubi, ja sem tezis s ljuzimi hulcami, eski snevku. Vodhost, ha, te spil su takrat, haj, ja teke džičace must have, ja mo pravim.
5: To pravi se man Heduška, kotrž produkuje hudži za šelakore skupine, a kiše dženca naš host. Netko chceme sa ešte trošku s tvojim vidom na hudžbu a skutkonosť tvojich songov zabierať. Dvište potom, dvije jen song voproče hotové.
4: Snáno dobe, tam ti prajč, zo jen song alebo jen spiv nejo ženi hotov, dokáž du se ja nekaj spiv na poskam, kýž sme ja pšet boje nekaj 5 letami činil. Pon boje dženstnýši čin zase šo celý hinak činil. Ale vetem voko miku, kaj šte se, tam dobi pon tému konc poč. A to jo kus, šetce kus tu nerámik mes, když so nekaj en spiv produkuje, napšikvat za rozvoz, abo za zaožbu, abo kajšte šec, pon ma en vezo, veste časo ramiki, tam se en pon en termin učini a prajač do toho časa, vaj boh mu nekaj celý en produkt mič. Pon ma en vezo nepromotun časo ramik. Když en svojski vece čini celé za svojski močne, abo svojsko ala elana tak rec, pon je nima nepromotun časo ramik, a tam jo pon te kustum problém pomeni, zo sa jakus zabudujetem, dokáž ja pon zas došto druhých vecov činim, ha pon na to zabudu. Ha jen spiv hoto, jo, dyš jen najpromol nima ničo jac, štož boje na tom činiu. Ha to môže drude dootrač, ha to môže drude te jara spišne buč. Azo jesem týzno spiv mil, dyš smo prajli im cunutnike dvice šepiskali, ha tun genau tak stekaj šun jo, ha tun jo hoto.
6: A ja myslím, že potom při produkovaniu, když to také skupiny produkuje, čekáš například za popsorben, skrý na to, što so druhým ľubí, abo što sú vaše osobinské interese.
4: A to je ten jara český trend, dokáž šestun co social media, a ten jara veľa kontenta také z otvonka dostane, te šestun co globalizáciu, zain veľa bolé súbu dostane, što so nasvedče stane. Jo to vezo Češko so nic vobľivovať dač. Môj zo spotamo šetce z tak to tak činč, kaj šen sam to chce, ale ja to pometej šet spotnú, že to jara Češko so nic vobľivovač dať, že šen ma šetce v pozadku, na hej, gud, ja kusk vím, što so ľuďom ľubí, a ja to cem tis na no kusk do to smera, no ja to cem, že so to inkvi rozširí. Tam ja so sam šetce kusk vedeke mese namakam, že ša prajem. Vostaj to einfach tak, kaj so to tibi ľubí, šo je nešto ľuďo praja, nekotrim so to šetce ľubí, nekotrim so to snano džini nenže ľubíč, to je, also, te svode du tam celé jednore pšera rôzno, ale jen ma vezo te spiu, když jen celé jednore praj, ach, to budže nekaj einfach tým šišené party spiu, hodo.
5: Ja tam potom jen mysno připrodukovanú, nevím, blak připrodukovanú, kotrž sa tibi vo sebe ľubí, když ty sa súčas veselíš na tým.
4: Hej, šun bo ja prajo, že jo to tun vokom mik tešen započne. Tešen opravd, že seži, ja to sežu pon pši klavera, apo pši keyboardže, tak reči mojim kompjutoru, a pon dom se opravd, že od nul ništo humuslič. Ja mám pon pšedem nus na nohenu ideju ležo, apo nekajký nekajku textu, linku, abo teken nešto a dom si nekaj na to nešto vumuslič, abo cu si na to nešto vumuslič. Kaj špraje, kaj se prede prajú drude, to celé jednore tak nešto nucpane a drude dobiem pa te uprože seđe časi svoju kreativitu kus vúžadač. A to je poprom teký reálne voko mik, když to pon uprože nešto uskočí a in praje, to som mi nekaj te uprože ľubí. Z toho pon ešte coho činč, to je vizor pon, to sú pon vizor, coho tam mám malké detaile, ale tu neprinný vokom mix, ja musú to je taký vôsobite.
6: Što a pšinže pi takým novým spiel, kýž pon nastane, ja opravdu ako prinný, ten text, alebo ta hudžba, što dvie ako prinná také. To myslí pšinže.
4: Ja nesem žan texta, ja som opravdu komponist, ha producent, ha du da to hučno smera. Ja so z tekstami tak jara ne zabieram, mi to te texte pisać tak jara ne leži, respektivne ja te jara dootrem, wo proče za nekaj tekstuo ideje. Dootla jo zame šec ta hučba, wo proče ta primarna, also ja mam te cele wille ideju, hučbnih ideju na mojim kompjuteru skladovane, když jenuž na to čakaja, so bochu tam so texte pšidali. Ja v osobin se takrec uproče tremtun text. Ha. Sem te jara vesu, když ja takrec mam jen text všedem nulejo, na kotrež môže ja so takrec emocionálne nuc dač, na kotrež môže ja so tež emocionálne pon komponovač, než to pri klavíre. Tuž snano ten mauke vábenie šice, když rade textuja, môžeš smieťa so rade polame pšizvič, ja. Všet so rade texte, serbske texte, pšivzam.
5: No, Franz, to je tam nešto pravo za tebe, abo?
6: No, je to možno nekaj glede započeť, si nešto še musíť.
5: Zatkula, pšišen leto, no, spiu. To byše Simon Heduška, producent a hudžibnik, bude nám o svojich nádokách pri produkovaniu povedal. Simon je vútromne džak tebi, zosete tu bo, ale ke konci smeš pak se tešte ište jen spiu pšeč, kotrež mu potom nedom v zátkule piskamo.
4: Hej, jara renje, jara vútrobne džak, so som ja smiu tu s hoštom boč, što jo jara ujke veselo činilo. Ja, hej, postruju šitkých, kýž me nekak znaja ve Vúžice, ve Serbach. Ha, ten spiu, kýž bo ja se pšau, jo je pod titulom, nosi titul Zdvorlivý, ha je od... Ja, spiewe, interpretuje ten spiew Gerd Werner, to jest spiew z lita 1971, a to ma tą przyczynę, że ja jara rady mam tą starszą hudźbu, starszą serbską hudźbu, starszą szlagru hudźbu z 60-tych, 70-tych, 80-tych lit, kiedy się w Serbach tak jak stworzyła, czyniła, dokąd ma ta jara. Jen jara zajmowy, a luszny charm.

0: Eurovision Song Contest Kotka ESC so zaso započne, dnes habe Votorianska party jutce, po taki butoru startuje po finale, a sobotu je finale.
1: Hižo, mesac do je ESC v internetče tema, fanojo z cywo sveta vidia ESC v umeco, lajkuja a tute komentuja.
0: Přitom nastane pak tež hida, ju derby například tež nemská kandidátka Sarah Engels Nazonič, ona pak za to s humorom a komponuje s pomocou nikotrých komentárov bône jide samo svojský mavý spiel.
1: Tu chvíľu pak za to mne upada zo nemská dobuže, aktuálne favorit je Finska s spievarami Lindu Lapenjusevi a Petom Paknokom. Despiel Bangada wot Darius Borske je jara wobluwane. A dot spiel w internetche z KI-verzime wiele skedunosche. Psychone spiel je wot nasche Hilgi, wona jesse Rally wot Amy Winehouse wupetauer.

0: Kaj smo i vam runje hižo pojedavio, su so zajšu tydzień v Berlíne nekak 2800 modostnych na zjazkom finalu Modžina trenuje za Olympiu a Paralympiu v ubeđuali.
1: Mjez drugim su so tam v Berlíne te šulorio v Oklečanskeje vyššie šule Michał Hornik v obdželili. Nažel nime oni dženca večer kvile so z nami tu live rozmoveč, dokož debia šuloro tučasne za ich zakončace prúvania vuknič.
0: Sedom rajorio je si tam dojevo, do toho su však ve okresu regionálne a sakske finale dobili. A so tak kvalifikovali a potom stež tam před mústvami, kýž celé nemskeje přijedu.
2: Na kuže pat, ja som napiaty bol, prelejnery. Na polu kon, byše to poprom celé mierne. Bo ja pravil nekemo, tu so tým byše celé mierne. A bysú te tamo, kola einšlag nadbyvali, to je čo, kus eingeschüchter bol, bo ja pravil.
3: My sme len na kuže pat napiaty boli, také džen dota tak. Ale to sme pon tam na rejnišu sali, jo to poprom švopome. Nunca to potich tamo bol. Was bitte wenn a kuje bat ging denk na sille muss verratschkeich jo bayersku
1: dobe najčaši pšečnik ale na koncu su tam dešte su nula ke dvaj po sačbach podlijeli svoj najlepši vukon pokazali a duo sobudjažili nichos su na koncu druhé miesto obsadili
0: kvistem ram su samo svojskich fenomili gis su extra do Berlina pšieli
2: ja som so jara šus moj mač veselio a šeste tamo so su te poprom tu boli su na spotovali ja na sotra wot na sich sobu rauro, ja sogar Schildpassliwa, kei Monsterblock, aber denke nicht da, aber zu dore Jarjali, dich so ein Blockwali.
1: Da bist du Simon Wotscher, a Markus Ritschel, Gottreis, da ist so, se dalschimi, sei schwitige na Zwasko im Finale wu Berlinie wu Bejoawai. Pschischen ist Bill, sa was, jesse Simon Wotscher, sam wu Beton.
4: Se fjetten Spö, krabat nur a doba.
5: Luci.

0: 10 sekundach do cíla, štojšie pšušiem vulkotne vukon za 28-letného atleta.
1: Zomôžete si to raz blipe predstať, 600 km je viac a 14 maratónu za sobu, a to bez väčšie predstavky. Celkodne pšovina Arda tež ište celé žipodla 60 vysokostných metrov, s ktorým ište môžeše sa dvojice na najvyššiu horu Nemské dobienoč.
0: Umenjenja při běhanju za atleta tež tak celý jedno ideálne nebychu, například bychu vodňo temperatúra hač do 40 stupňů Celsiusa a asfalt je so v horcem svuncu Ameriky zdjela hač na 60 stupňů Celsiusa v čopliu.
1: Hej, to je opravdu budne, zo je Arda příšim přečano. Viele ľudí je jeho tež podpěrava, měs druhým tež u livestreame, kýž má tak stavu dženca večer, dohromada 950 milionů kliks na YouTube.
0: V livestreame sú jeho tiež všetko zase značí influencerio podbierali, keď napríklad najväčší livestreamer nemský Elias N. Dživeča 70.
1: Auda Sačinie pak si se svojím biom Samson spielňu, ale je tiež mnoho modrých športovcov motivoval. Se svojské bianské trie zač a sa tak pravé vúbiač.
0: Na da Franco abtrie na noj a potom tiež biame z najmenša tak daleko keď Auda.
1: Ha, ne, Franco, ja si nemusím za to, než to bude. Moje dva je tla rune tak 6 km schaffne moj. Ani Slavia máš nes moj přizvěrný.
0: Na hej, da dobe moj nešto ještě trošku trénovač a tak doa dostaneče v přišelný spiu na vůši a to minuce pravou dujorskou hudžbu.
2: A buď konec Kristus, je Stanko Fritša a ja si bu ráde pšao přerovanku od Kruša muzikantu.